move the house. Break the house down. Move the house.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza minulý týden zakončila na kladné nule. Na úrovni jednotlivých akcí však byly vidět větší pohyby. Akcie Photon Energy z historického minima posílily o 18%, Philip Morris přidal 4%, o které naopak oslabilo Primoco. ČES po výsledcích za úvod roku a zvýšeném výhledu posílil o 2%. Energetická společnost konečně nepodléhá mimořádné dani ze zisků, a tak navzdory poklesu cen elektřiny a nižšímu provoznímu zisku reportovala naopak růst čistého zisku na 14,5 miliardy korun. O svá čísla se podělil také Foodshop, který reportoval 5% růst tržeb. Prodejce streetwearové obuvy a oblečení uvádí, že srovnávací základ na úvodu loňského roku byla vzhledem ke vstupu na 10 trhů nadprůměrná. Foodshop také potvrdil celoroční výhled, který počítá s růstem tržeb na horní mezi o více než čtvrtinu. Také tento týden bude na výsledky bohatý. Analytik Bob Trampota z Komerční banky očekává, že Colt.cz Group do letoška vstoupil růstem tržeb o třetinu, zejména díky zahrnutí akvizice Synthesia Nitrocellulose. Naopak Čekoslovak Group podle Pavla Risky z J&T banky vykáže sezóně slabší kvartál. Zásadní však podle něj bude celoroční výhled a reakce managementu na report shortaře Hunterbrook. Generální ředitel Michal Strnad také v rozhovoru pro Bloomberg odmítnul pochybnosti ohledně výrobní kapacity společnosti. Podle zdrojů deníku Financial Times má zároveň CSG údajně zájem o podíl ve výrobci tanků KNDS. Reportovat bude také Gevorkian, Dusan Škoda Power a o své aktuality se podělí i malé a střední společnosti z trhu Start Market. O víkendu tak svou výroční zprávu zveřejnil například výrobce klik MNT 1997, který se loni po více než 20 letech propadl do provozní ztráty. Výhled pro další roky však vnímá jako velmi pozitivní. Z dalších zpráv se realitní developer CTP dočkal zvýšení kreditního ratingu od Moody's a novým výkonným ředitelem bez vavlasů se stává Nicholas Eich, dosavadní šéf e-commerce divize společnosti. Pohled do makrosvěta. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly rychleji oproti očekávání. Naopak nezaměstnanost klesla, ovšem pomaleji než je v dubnu zvykem. Finální report o inflaci potvrdil růst cen o 2,5% a přinesl jejich strukturu, která ukazuje na růst jádrové inflace. Tento týden přinese vývoj cen v průmyslu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

Zubní pasta vymačkávaná z tuby. A teď se ukazuje, že podobné mačkání probíhá i kolem Marsu. Je to vůbec poprvé, co se tenhle efekt v marsovské atmosféře pozoroval.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 20. května 1983 přináší nové vydání magazínu Science dva revoluční články od dvou samostatných výzkumných skupin. Amerického biomedika a výzkumníka zabývajícího se retroviry Roberta Gallo, který získal ocenění za objev prvního retroviru způsobujícího určité typy leukémie a lymfomů, a virologa Luca Montaniera z Pasteurova institutu. Obě skupiny zjistily, že HIV je odpovědné za syndrom získané imunitní nedostatečnosti, tedy AIDS.
2: Gallo says a blood test for HTLV-3 will be ready in 6 months. It could screen out virus carriers from blood donation programs.
1: Robert Gallo se při vývoji krevního testu na HIV stane hlavním přispěvatelem k následnému výzkumu HIV a potenciální vakcíny, ale Nobelovu cenu za tento objev získá v roce 2008 překvapivě pouze Luc Montagnier s kolegyní, nad čímž se pozastaví samotný Montagnier. Ale Robert Gallo to bere stoicky.
3: Emotionally. The most important thing I got satisfaction was the discovery of the first human retrovirus, the leukemia virus, HTLV-1, because it was one of the first viruses shown to be the cause of cancer.
1: A jak by si přál, aby o něm lidé smýšleli?
3: That I tried hard and that we got rid of AIDS, but that's, I don't think, going to be part of it.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.

0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Sky Showtime nasadil Černý telefon 2 a moderní western Eddington. HBO Max zase přináší komediální sci-fi seriál Miniaturní manželka. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxe. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: heard of the Grabber? I killed him.
1: What happened in that basement really changed him. Finn, I had a bad dream.
2: Na Sky Showtime dorazilo pokračování hororového fenoménu Černý telefon 2. Režisér Scott Derrickson se vrací ke svému nejúspěšnějšímu hororu a tentokrát přesunul pozornost z přeživšího Fina na jeho mladší sestru Ben. Tu pro následují noční můry o zvonícím černém telefonu a o třech dětech, které před lety zmizela během prázdninového pobytu na táboře u jezera Alpine Lake. Gwen a Finn se vydají pátrat po záhadné minulosti tohoto tábora, jenže masivní sněhová bouře je odřízne od okolního světa. A to bude ještě to nejmenší, co je tam čeká. Protože ve snech se začíná znovu objevovat chmaták, ten, o kterém si Finn myslel, že ho před lety navždy zprovodil ze světa. A jak mu ten chlápek ve snu naznačí, mrtvý je jen slovo. Ethan Hawke, Mason Thames a Madeline McGraw se vrací do světa, který vznikl na motivy povídky Joea Hilla a za produkcí stojí opět prověřená hororová stáj Blumhouse. Černý telefon 2 je nyní ke zhlédnutí v rámci předplatného exkluzivně na Sky Showtime.
1: Real place. A youth camp. We have to go there.
3: Hello, Finny. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jiná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár.

0: www.zunradio.cz. Dobrá doména.
1: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book. Now it's my turn.
1: My turn is yet to win me the Nobel.
0: The Nobel? Are you joking? Honey.
1: Not at all.
2: Na HBO Max odstartoval nový americký seriál Miniaturní manželka. Matthew McFadden a Elizabeth Banks hrají Lasse a Lindy, manželský pár, který prochází hlubokou krizí. Když experiment v laboratoři vědce Lasse dojde k nečekanému závěru, jeho žena Lindy se ocitne doslova zmenšená na pouhých 15 cm. A protože každý pokus o nápravu věci spíš exploduje, než opraví, Lindy takhle malá zůstane. Jenže co se změní fyzicky, obrátí se i mocensky. Místo sci-fi přežívačky se totiž na plátně odehrává absurdní, temně komický a přitom emotivně nabitý souboj dvou lidí, kteří se pokouší znovu najít rovnováhu v manželství i v životě. A zatím tomu ani jeden z nich příliš nevěří. Desetidílný seriál natočil mimo jiné režisér Greg Motola a za scénářem stojí dvojice Jennifer Ames a Steve Turner, kteří vycházeli z povídky Manuela Gonzálese. Miniaturní manželku, tedy The Miniature Wife s Matthew McFadenem a Elizabeth Banks najdete nyní na HBO Max.
1: You're incredible.
3: Are you smiling right now?
1: Yes! Ah! Oh, sorry. I'm so sorry.
4: So, this is my tiny little life now?
5: You will be restored to regular size. I am so close.
4: Are you really so close? The things we feel
5: below. Really?

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: I am recording this. Fair warning.
1: Is that really necessary?
2: Look, Joe.
3: 6 feet.
4: Dneska Showtime se dnes objevuje moderní western s názvem Eddington. Režisér Ari Aster, jehož jméno si většina filmových fanoušků spojuje spíš hororovými nočními můrami jako Dědictví nebo Midsommar, tentokrát zamířil na divoký západ, ale do jeho moderní pandemické verze. Příběh nás zavádí do května roku 2020 v malém městě Eddington v Novém Mexiku a šerif Joe Cross v podání Joaquina Phoenixe se dostane do ostrého střetu se starostou Tedem Garciou, kterého hraje Pedro Pascal. Zatímco Ted prosazuje lockdown, nošení roušek a pokrokovou vizi datového centra, šerif Joe vidí ve všem narušení osobní svobody a rozhodne se kandidovat proti němu. Co začne jako lokální předvolební souboj, brzy přeroste v něco mnohem výbušnějšího. Soused se postaví proti sousedovi. V dalších rolích se představí Emma Stone, Austin Butler a Luke Grimes ze seriálu Marshals. Eddington je ode dneška exkluzivně ke streamování na Sky Showtime.
0: These are your streets.
5: No, they're your streets to be safe.
6: You know how death works, yeah.
7: People are going to be looking here now.
8: Keep your own office going, but you're going to run mine.
9: So you vote Joe Cross, take back our community.
10: Hell yeah.
9: Save our soul.

My si ještě zopakneme, co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 14. května. Do kina můžete nově vyrazit na islandské drama s kapkou severského humoru Co nám zbylo z lásky od Hlynura Palmasona. Rodinný portrét z drsného severu, kde za každodenní idylkou pětičlenné rodiny dřímá cosi prastarého a nevěřčeného. Žádná velká dramata, žádní záporáci, jenom lidé, příroda a otázky, na které nenajdete snadné odpovědi. Dorazila také nová Farma zvířat v režii Andyho Serkise. Známý Orwellův příběh o revoluci, která se zvrhne v nový útlak. Teď mluví ale hlasy Seta Rogena, Woodyho Harrelsona, Glenn Close nebo Kiera Culkina. Animovaná alegorie v novém kabátě. V rámci 40. výročí uvedení se do kin vrací kultovní Top Gun z roku 1986, Tom Cruise, Val Kilmer, Goose a nesmrtelný soundtrack Harolda Faltermeyera. Pro nostalgiky povinnost, pro nejmladší diváky pěkná škola filmové akce 80. Ze světa dokumentů přistál do kin Iron Maiden, Burning Ambition. Pět dekád jedné z nejikonečtějších heavy metalových kapel v historii. S bezprecedentním přístupem do archivů skupiny a rozhovory třeba s Larrym Ulrichem, Javierem Bardemem nebo Jeanem Simonsem. A na závěr pro ty nejmenší. Francouzský animák Malá Amélie sleduje tříletou holčičku, která věří ve svou vlastní všemocnost. Film byl v Cannes, bodoval na festivalu v Annecy a nominován na Oscara, Zlatý globus i Césara. Dětská fantazie v té nejkrásnější podobě. Tak to byl přehled čerstvých kinopremiér. Hovk.

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na stejnou vlnu a že posloucháte Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čirečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra. Zoom Radio.

Dobrý? Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoom Radio je underground.

Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Představte si, že stavíte základnu na exoplanetě, slunce vám zapadá a najednou překvapení, vychází druhé. Vítejte ve světě cirkumbinárních planet, kde mají obyvatelé dvojnásobnou šanci na opálení. Jak popsal magazín Universe Today, mezinárodní tým vědců z USA a Austrálie objevil 27 nových kandidátů na planety obíhající kolem dvojhvězd. A to není všechno. Použili úplně novou metodu. Místo klasických tranzitů, které vyžadují, aby planeta přeletěla přes obě hvězdy najednou, sledovali takzvanou apsidální precesi, tedy jemné kroucení oběžné dráhy, způsobené gravitací planety. Data pocházejí ze sondy TESS a z 1550 zákrytových dvojhvězd. Pokud se kandidáti potvrdí, počet známých cirkumbinárních planet se zdvojnásobí z 18 na 55. Dva západy slunce denně? To zní romanticky, dokud nezačnete platit dvojnásobné účty za sluneční brýle. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

You sexy dancer, you sexy dancer, you sexy sexy dancer.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Tyjo, koukněte na toho chlápka!
2: Vlny se zjevně lámou dobře, protože Colin Wilson z anglické vesničky CNN hodlá pokořit světový rekord.
3: Čus!
1: Jo! Chlap může mít plochý břicho?
3: Je to jeden z průvodních jevů profesionálního surfování.
1: Ty bláho!
2: Colin Wilson patří v této době mezi anglickou surfařskou špičku a pro tento pokus si vyrobil speciální prkno s vyklápěcí ploutví pro případ, kdyby narazil na mělčinu.
4: Páni, pěkně si ty vlny učesal.
5: Takže vy se živíte surfováním?
3: Jo, vloni jsem za turné dostal pár milionů.
5: Za to, že stojíte na prchně?
2: Colin Wilson osedlal své nové inovativní surfařské prkno tak, že na něm 23. května 1982 dokáže ujet vzdálenost 4,7 kilometrů a zapisuje si tak rekord do Guinnessovy knihy rekordů.
3: Když přijde ta správná vlna, nemůžeš přemýšlet, jestli se na ní svezeš nebo ne. Možná to bude ta nejlepší, jakou jsme kdy chytili.
5: Tyjo, v surfařských příměrech si myslíš,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
2: Prodáno!
1: Veacom.

0: superech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si poslíchíme na pozoruhodný kosmický detektivní příběh. A stopa vede do antarktického ledu. Vědci tam totiž našli železo 60, radioaktivní izotop, který na Zemi vzniknout nemůže. Jediný možný původ? Výbuchy supernov kdesi v hlubinách galaxie. Jak popsal portál Universe Today, tým pod vedením Dominika Kola z německého HZDR zkoumal vzorky ledu staré 40 až 80 tisíc let a zjistil, že množství železa 60 kolísá. Dnes ho přibývá, dřív bylo méně. To vyvrací starší teorii o jediné dohasínající supernově. Sluneční soustava totiž právě prolétá místním mezihvězdním oblakem, který vznikl možná až z 20 supernov před 15 až 20 miliony let. Antarktický led tak slouží jako kosmický archiv. Země si v ledničce schovává popel hvězd, aniž by o

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A znáte tuhle?
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
4: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a tristerská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
5: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání? Sledovat, jak je čerpá váš soused. Zdroje vysychají, protože vaše konkurence nespala a opět

0: Jediná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
8: O Zero Trust Architecture.
7: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
8: Detection, lock management, SOC
9: recovery plan.
7: Endpoint detection.
9: Multifactor.
7: Penetrační test, lock management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Na začátku května 95 vydávají Casino Royale svůj bezkonkurenčně nejúspěšnější single kariéry. Hell.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukářku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
5: It's so low for me. It's so low for me.
1: Klasika.

0: noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Na Sky Showtime nás dnes čeká sportovní horor Je to on. Na Blu-ray zase skvosty v podobě Zlý časy v El Royale a Body Heat v nové 4K restauraci od Criterion. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
0: Zoom. Nechte se vtáhnout do světa filmu. Půlnoc v Hollywoodu právě teď na Zoom rádiu.

0: I want to be the GOAT.
1: Cameron King. Great meeting you. I'm a fan. That's crazy.
0: I damn near worshipped you growing up.
2: Who are you?
3: I'm him.
2: Who are you?
3: I'm him. My time.
1: Let's play a little catch.
2: We going to the land.
4: Na Sky Showtime dnes přibyl horor, u kterého za kamerou nestojí ledaskdo, producent Jordan Peele. Režisér Justin Tipping vypráví příběh quarterbacka Camerona Cadea, kterého napadne vyšinutý fanoušek. Když mu jeho fotbalový idol Isaiah White nabídne záchranné lano v podobě osobního tréninku, zdá se to jako sen. Jenže Isaiahovo charisma se postupně mění v něco znepokojivě temného a Cam zjišťuje, že cesta k dokonalosti může mít velmi děsivou cenu. V hlavních rolích se představí Tyreek Withers a Marlon Wayans. V dalších rolích pak Julia Fox nebo komici Jim Jeffries a Tim Heidecker. Film Je to on je ode dnešního dne k dispozici exkluzivně na Sky Showtime.
0: Which, what are we doing?
1: That man's smile about to be on the floor. This how you do your teammate?
0: What is this?
1: Shut hot! Equal ups, enemies, shut hot! In this game, violence is rewarded. So learn to enjoy it. Get your shit together!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Zunrádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zunrádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport.

0: Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli, protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to choose a room in either California or Nevada.
3: How'd you end up at the El Royale?
4: The Ritz-Carlton was booked.
5: This place used to be hustling and bustling. Old Dean Martin even sang a song about it once.
6: This is not a place for a priest, Father. You shouldn't be here.
7: We might need to work on your sales pitch, son. The El Royale, no place for a priest.
8: Na Blu-ray vyšel povedený mysteriózní thriller Zlý časy v El Royale. Scénárista a režisér Drew Goddard, muž, který stál za scénářem Marťana nebo za sérií Daredevil, nás zve do podivného hotelu poblíž jezera Tahoe, který leží doslova na hranici dvou amerických států. Hosté si tu dávno vybírali pokoj podle toho, co zrovna potřebovali. V Nevadě totiž bylo legálně víc zábavy. Jenže zlaté časy jsou dávno pryč a hotel teď dožívá ve stínu svých slavných let. Když se jednoho dne pod jeho střechou sejde kněz, soulová zpěvačka, dvě podezřelé dívky a muž tvářící se jako obchodní cestující, je jasné, že každý z nich má svůj důvod a každý z nich něco skrývá. Stejně jako hotel sám. V luxusním obsazení se potkávají Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm nebo Chris Hemsworth. Film z roku 2018 je zatraceně vydařeným holdem klasickým pulp thrillerům s perfektně vrstvenou atmosférou, skvělou hudbou Michaela Giacchina a kamerou Seamuse McGarveyho. Zlý časy v El Royale, noir thriller s vynikajícím hereckým ansámblem si teď můžete pořídit na Blu-ray a pro ty, co si nepotrpí na fyzické nosiče, Zlý časy v El Royale můžete streamovat také na Disney Plus nebo lepší TV.
9: We have a problem.
10: You watch me?
11: I only watch who they tell me to watch.
10: Who's they?
11: Management.
9: You think you could just take what's mine? I wouldn't come a hunt.
12: No, I figured you would. But I'd be ready when you did.
13: Are you lost, Father?
10: Can I confess something to you? I'm not really a priest.
1: Čtyři důvody pro DAB.

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřeď se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
2: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
3: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
4: Když víš, co máš dělat, ať to má si.

0: stand there with me if you want, but you'll have to agree not to talk about the heat.
1: I'm a married woman.
0: Meaning what?
1: Meaning I'm not looking for company.
0: You should have said I'm a happily married woman.
1: That's my business.
0: What?
1: How happy I am.
0: And how happy is that?
1: You're not too smart, are you? I like that in a man.
2: Action! Mykonos na Floridě je noc, která nepřináší úlevu od vetra. Zacinká zvonkohra při závanu horkého větru a na verandě stojí žena v bílém, která se na vás podívá právě tak jako žádná jiná žena. Criterion Collection vydává na Blu-ray a 4K Ultra HD jeden z nejpůsobivějších erotických thrillerů v historii americké kinematografie. Body Heat, tedy Žár těla Lawrence Kasdana z roku 1981. Kasdan ve svém režijním debutu přenesl klasický film noir 40. let do dusivého vedra Floridy 80. let, plného vlhka, touhy a nebezpečně přitažlivých cizinců. Advokát Ned Racine, William Hurt, neodolá šarmu záhadné Matty Walkerové, podání Kathleen Turner, pro kterou byl film doslova hvězdorodný debut. Jejich vášnivý poměr se rychle změní v plán vraždy Mety na bohatého manžela a od té chvíle žádný z překvapivých zvratů nepřijde úplně tak, jak čekáte. Film je klasikou žánru, která připravila půdu pro celou vlnu amerických erotických thrillerů 90. let. A tahle nová edice Criterionu je opravdu výjimečná. Na čtyřkové restaurování osobně dohlédl střihač Carol Littleton a schválil sám Kasdan, takže fanšmekři se mohou těšit na autentický zážitek v maximální kvalitě. V bonusech najdete nové interview s Kasdanem, archivní vzpomínky Williama Hurta, Kathleen Turner i Teda Densna, plus střihačův rozhovor s filmovou historičkou Bobby Osteen a také vystřižené scény.
3: Most men are little boys.
0: Maybe you should drink at home.
3: Too quiet.
0: Maybe you shouldn't dress like that.
3: This is a blouse and skirt. I don't know what you're talking about.
0: You shouldn't wear that body.
2: Fascinující, vzrušující a temný žár těla v nové 4K edici seženete na criterion.com.
4: It's hot in Miranda Beach this summer. And Ned Racine is waiting. Waiting for something special to happen in his life.
5: I'm really disappointed in you, Racine. I've been living vicariously off of you for years. You shut up on me now, I only have my wife.
6: There's nothing to tell of your lonely life, huh?

on-demand scéna posledních dvou týdnů nabídla slušnou dávku odpadu, ale také skvěle hodnocené tituly. Začněme u Apple TV Plus, kde si zaslouží zvláštní a znovu zmínku Widow's Bay. A záměrně ho zmiňuji znovu, protože to je ta vzácná série, ke které se chce člověk vracet. Starosta novoanglického ostrovního městečka chce udělat ze svého města turistický magnet, jenže prokletí má jiné plány. Černá komedie, drama i horor v jednom. Matthew Rice v hlavní roli, skvostné herecké výkony všech, rozkošné absurdní postavičky, prostě bomba. Recenzenti i já pijeme chválu. Top seriál roku. Na Disney Plus jsou hned dvě lákadla s vysokým hodnocením. Britští rivalové přinášejí diváky do roku 1986, kdy byly účesy velké a ambice ještě větší. David Tennant a Aidan Turner v adaptaci kultovního bestselleru Jilly Cooper právě startují druhou řadu. A gastronomický cestovatel Stanley Tucci se vrací do Itálie ve druhé řadě svého dokumentárního seriálu. Tentokrát Le Marche, Kampánie, Benátsko, Sardinie a Sicílie. Ideální kombinace jídla, kultury a lenocha na gauči. Netflix má hned tři výborně hodnocené tituly. Španělskou zábavu v podobě Berlína a dámy s hranostajem. Pedro Alonso je zpět jako elegantní lupič, tentokrát s plánem v Sevě, kde jde o víc než o obraz. A ze Skandinávie dorazila druhá řada dánského Kaštánku. Detektivní dvojice je na stopě vraha, který si hraje na schovávanou s dětskými říkankami. Britské utajené legendy pak vrhají neskušené úředníky do tajné protidrogové mise v 90. letech. Tom Burke a Steven Coogan v akci. Prime Video má k dispozici třetí a závěrečnou řadu dobrých znamení. David Tennant a Michael Sheen jako démon a anděl, kteří teď čelí svému zatím nejepičtějšímu osobnímu dobrodružství. Filmová stopáž, jeden díl a pořádné rozloučení. A na závěr Sky Showtime přidal britský thriller Prisoner, který má také pozitivní hodnocení. Vězeňská dozorkyně Izuka Hoyle a nebezpečný vězeň Tahar Rahim jsou po přepadení konvoje odkázáni jen sami na sebe. Pouty spoutaní s gengem v patách a morální hranice se začínají nebezpečně rozmazávat. Zkrátka, kdo teď bloudí streamovacími menu, tenhle seznam je pěkný navigátor. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že ladíte Zone Radio a jste součástí naší rozvětvené rodiny. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISMA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
2: Multifactor.
1: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
5: Večeře, jak na pitevně.
6: Mami, já už nemám hlad.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
9: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
9: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Noc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o nejodvážnějších vzkazech vlahvy, jaké lidstvo kdy hodilo do kosmického oceánu. Jak popisuje Universe 10 a 11, nesli v roce 1972 a 73 zlaté destičky s najím bárem, mapou pulzáru a polohou sluneční soustavy. Ano, představili jsme se vesmíru jako na rodinné fotce z pláže. O pár let později přišli Voyagery se zlatými deskami od Carla Sagana. 115 obrázků, pozdravy v 55 jazycích, velrybí zpěv, Beethoven a Chuck Berry. K tomu Uran 238 jako radioaktivní hodiny, spoločasem rozpadu 4,5 miliardy let. Pioneer 10 doletí k Aldebaranu za 2 miliony let. A debata pokračuje. Máme vůbec vysílat svoji adresu? Otázka, kterou si Sputnik nikdy neřešil.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služby.

0: Čep od 3999 korun měsíčně bez DPH.
1: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Budka z borovice pro ptáky.
3: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
2: Obytej v les 2,8 centáků.
3: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
2: Ne.
3: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuji pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
4: Tak samozřejmě, mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejně.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Watch the lyrical flow. Oh, this dope rhythm.
1: I thought be pump, pump, pumping them up, and I'm ready to be bigging them up, and I hype this, this funky tempo. I thought I know. Tank Twista je dalším novým hiphopovým objevem. Má za sebou debutový single Mista Tank Twista, který se sice vysílá na Yo Rap MTV, ale billboardový žebříček ho nezaregistroval. Čeho ale Twista dosáhl? V 20. května 92 odrapuje 597 slabik za jednu minutu před komisí Guinnessovy knihy rekordů a stává se tak nejrychleji rapujícím MC roku 1992.
0: Powerplay.

10% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se ponoříme do otázky, která zní jako filozofická hospodská sázka. Co když vesmír nikdy neměl začátek? Magazín Universe Today popisuje třetí díl seriálu o Hawkingově takzvaném No Boundary návrhu, tedy hypotéze, že vesmír je sám o sobě uzavřený, bez prvního třesku, bez singularity, bez bouchnutí dveří. Hawking spolu s Jamesem Harplem odvodili vrovou funkci vesmíru. Představte si ji jako sázkovou kancelář, která vám řekne, který vesmír je nejpravděpodobnější. A světe div se, ten nejpravděpodobnější začíná inflací. Překotným raným nafouknutím, přesně tím, co pozorujeme. Z toho pak vypadne plochost, homogenita i mikrovlnné pozadí. Otázka, jak vesmír začal,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, Sofie Kostelstva. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: www.kaliber.io.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání? Sledovat, jak je čerpá váš soused. Zdroje vysychají, protože vaše

0: že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Anapolis. Pětkrát útočná ponorka. Dvakrát boom. Jednou jak jsou. Od okna. Od okna Harvardu.
2: 12. května 1995 vstupuje do kin akční thriller Krvavý příliv, odehrávající se na palubě americké jaderné ponorky během fiktivní krize v postsovětském Rusku. Režie se ujal Tony Scott a v hlavních rolích uvidíme dvě výrazné herecké osobnosti, Denzla Washingtona a Gena Hackmana, které si půjdou po krku v nejtemnějších hlubinách oceánu.
1: Ano, po chvilce odechu, v tom zase plaveme. Za starých dobrých časů studené války se Rusové museli ohlížet na svoje zájmy. Tenhle Radčenko hraje novou hru s novými pravidly. Znám hodně žvanilů, ale tenhle to nedělá kvůli popularitě. Hoří mu koudelů, prdele, a dochází mu asi trpělivost.
2: Ponorka USS Alabama dostává rozkaz k preventivnímu jadernému útoku. Jenže během příprav se ztratí spojení a dorazí neúplný druhý rozkaz, který může znamenat odvolání útoku. Kapitán Ramsey v podání Gena Hackmana chce útok provést. Výkonný důstojník Hunter, kterého hraje Denzel Washington, ale požaduje potvrzení rozkazu. Rozpory v rozhodování přerostou ve spouru, která může rozhodnout nejen o osudu posádky, ale i o osudu celého světa.
1: Vojáci, v Rusku je bordel. Práce pro nás. Takže vyplujeme s naší nejúčinnější zbraní, která

0: Americké námořnictvo odmítlo na filmu spolupracovat. Nesouhlasilo s námětem, podle kterého může dojít ke konfliktu v řetězci velení při použití jaderných zbraní. Filmaři tak využili pomoc francouzského námořnictva a některé scény natočili na jejich ponorce a letadlové lodi. Režisér Tony Scott získal záběry skutečné USS Alabama díky tipu od civilního informátora, což bylo v rozporu s předpisy o pohybu vojenských plavidel. Šlo o záběr vyplutí ponorky z Pearl Harboru, který filmaři natočili ještě předtím, než se jich posádka všimla. Když to kapitán zjistil, ponorku předčasně ponořil a přesně na tento moment Tony Scott čekal.
1: Aby jsme si rozuměli, ty vaše pochybnosti mě nezajímají. Ano, řekl jsem vám, že tu nechci vlézt do prdelky. Ale svý námitky mi říkejte v ústraň. No a kdyby to nebylo možný, tak laskavě držte hůl. Je to jasný, veliteli?
2: Naprosto.
0: Do scénáře krvavého přílivu neoficiálně zasahoval i Quentin Tarantino. Jeho úprava dialogů, do kterých vkládal popkulturní odkazy, vyústila v markantní spor s Denzelem Washingtonem, který nebyl schopen zkousnout Tarantinův rasistický dialog. Až po letech se Denzel Tarantinovi omluví s tím, že zakopal válečnou sekeru.
2: V době, kdy jsme vyplouvali, ruská vojska se snažila odklíčit povstalce. Radčenko v zápětí pohrozil, že pokud na něj někdo zaútočí, odpálí rakety na Spojené státy americké a na Japonsko. Naštěstí ruská vláda měla v ruce bezpečnostní kódy. Podle naší rozvědky byly tyto kódy právě prolomeny.
0: Snímek přinášející téma odpovědnosti ve vojenském velení, význam ověřování rozkazů a rizika lidského faktoru při rozhodování o jaderných zbraních bude označován za jeden z nejlepších válečných thrillerů 90. let a často srovnáván s klasikou Kaneova Vzpoura. Krvavý příliv se shledá jak s diváckým, tak kritickým úspěchem a vyslouží si také 3 nominace na Oscara za střih, zvuk a zvukové efekty.
3: Bravo, Echo, Echo, Charlie, Alfa, Tango, Alfa.
4: Zpráva je autentická.
3: Souhlasím.
4: Souhlasím.
5: Je autentická.
6: Pane, tady je váš klíč.
7: This is a power play. Zune Radio.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
5: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
4: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
5: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
4: Myslíte nějakou m***u?
5: No...
4: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
5: Cože?
4: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
1: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
4: A hlavně... Má okulink.
5: Okulink?
1: A Asome. Tichý zážitek.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na pozoruhodný kosmický detektivní příběh. A stopa vede do antarktického ledu. Vědci tam totiž našli železo 60, radioaktivní izotop, který na Zemi vzniknout nemůže. Jediný možný původ? Výbuchy supernov kdesi v hlubinách galaxie. Jak popsal portál Universe Today, tým pod vedením Dominika Kola z německého HZDR zkoumal vzorky ledu staré 40 až 80 tisíc let a zjistil, že množství železa 60 kolísá. Dnes ho přibývá, dřív bylo méně. To vyvrací starší teorii o jediné dohasínající supernově. Sluneční soustava totiž právě prolétá místním mezihvězdním oblakem, který vznikl možná až z 20 supernov před 15 až 20 miliony let. Antarktický led tak slouží jako kosmický archiv. Země si v ledničce schovává popel hvězd, aniž by o tom věděla. A já vám přeji, až máte týden hvězdně nabitý. Mějte se pozemsky.
0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: I walked into the bedroom, and my 8-year-old was standing there singing along to...
1: What's her name?
2: Madonna.
0: Like that's her real name?
3: Na americkém obzoru se ukazuje další výrazná žena, která potřebuje prudit. Naposledy jsme měli v single story Phyllis Schlafly-ovou, která dělala vše proto, aby nebyla v Americe uzákoněná rovnost pohlaví a vystupovala s hnutím Stop Era. K tomuto výletu do historie se můžete vrátit v 75. dílu single story na našem webu nebo podcastových platformách. Ale my máme na počítadle DeLoreanu 13. května 1985.
0: About a week ago I bought this Prince album for one of my daughters. It had just won a Grammy, so I assumed that it was okay.
2: Prince, Madonna, who do these people think they are, the Vatican royal family?
3: V tento den se totiž setkává skupina žen s politickými vazbami ve Washingtonu, známých jako Washington Wives, v čele s Tipper Gore, manželkou senátora Al Gorea, a zakládá kroužek naštvaných matek aka PMRC, tedy The Parent Music Resource Center. Tipper Gore si zkrátka nesedla s Princem, ten jí totiž místo roztančené Dády Patrasové naservíroval pro její nadšené děti Darling Nikki, tedy ódu na masturbující Nikki v hotelovém lobby. A bylo zle. Hodně zle.
0: I don't need to tell you, these were words I never thought that I would hear in my own home. You know, I think we should really do something about this.
3: Tipper to nevzala jako omyl své výchovy, ale jako záminku k rozjezdu nové morální křížové výpravy na hudební průmysl.
4: Pořádek musí být.
3: PMRC tedy zvolává podporovatele za označování závadné hudby. Cílem je zavést ratingový systém pro desky a koncerty, podobný tomu, co známe z filmového průmyslu. Jen místo PG-13 budou zavádět písmena jako V, násilí, DA, drogy, alkohol nebo O jako okultismus. Ano, čarodějnice a kytarová sóla. Největší hrozba západní civilizace. Ale že jde o manželky mocných mužů, hudební průmysl je radši začne brát vážně, když na konci května 85 přistane první oficiální dopis PMRC na stole Asociace nahrávacího průmyslu, který požaduje zavedení systému označování nahrávek. První z mnoha.
2: Tato přehání.
5: Co s tím neděláš? Sex jede.
3: Z původního setkání washingtonských paniček pod vedením Tipper Gore se tak stává lavina, která otřese hudebním průmyslem, povede k zásadnímu slyšení před senátem v září 85 a budoucím výhružným nálepkám kvůli bezpečnosti dětí.
6: To nemyslíte vážně? Tak pro děti.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
5: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
3: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
5: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
3: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
5: Myslíte nějakou m***ku?
3: No...
5: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
3: Cože?
5: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
4: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
5: A hlavně... Má okulink.
3: Okulink?
4: A Asome. Tichý zážitek.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkách reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na pozoruhodný kosmický detektivní příběh. A stopa vede do antarktického ledu. Vědci tam totiž našli železo 60, radioaktivní izotop, který na Zemi vzniknout nemůže. Jediný možný původ? Výbuchy supernov kdesi v hlubinách galaxie. Jak popsal portál Universe Today, tým pod vedením Dominika Kola z německého HZDR zkoumal vzorky ledu staré 40 až 80 tisíc let a zjistil, že množství železa 60 kolísá. Dnes ho přibývá, dřív bylo méně. To vyvrací starší teorii o jediné dohasínající supernově. Sluneční soustava totiž právě prolétá místním mezihvězdným oblakem, který vznikl možná až z 20 supernov před 15 až 20 miliony let. Antarktický led tak slouží jako kosmický archiv. Země si v ledničce schovává popel hvězd, aniž by o tom věděla. A já vám přeji, až máte týden hvězdně nabitý. Mějte se pozemsky.
3: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: zkoušky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě napaklat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Watch the lyrical flow. Oh, this dope rhythm. I throw
1: beat, pump, pump, pump, and I'm up, and I'm ready to be bringing them up, and I hype this, this funky tempo. I throw, I know. Tank Twista je dalším novým hiphopovým objevem. Má za sebou debutový single Mr. Tank Twista, který se sice vysílá na Yo Rap MTV, ale billboardový žebříček ho nezaregistroval. Čeho ale Twista dosáhl? V 20. května 92 odrapuje 597 slabik za jednu minutu před komisí Guinnessovy knihy rekordů a stává se tak nejrychleji rapujícím MC roku 1992.
0: Trpíte depresí? Netrpte.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Budka z borovice pro ptáky.
4: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
3: Obytej v les, 2,8 centáků.
4: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
3: Ne.
4: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes letíme rovnou k Marsu, protože tým NASA hlásí premiéru. Sonda Maven, která už roky krouží kolem rudé planety a očichává její řídkou atmosféru, narazila na něco, co tam podle všeho nikdo nečekal. Vědci procházeli data z prosince 2023 a najednou překvapení. Objevili atmosférický jev, který dosud znali jenom z magnetosféry Země. Nabité částice se tam stlačují, jak to NASA krásně popsala, jako zubní pasta vymačkávaná z tuby. A teď se ukazuje, že podobné mačkání probíhá i kolem Marsu. Je to vůbec poprvé, co se tenhle efekt v marsovské atmosféře pozoroval a pomůže to pochopit, jak Mars o svoji atmosféru postupně přichází. Pro planetu, která kdysi možná měla oceány, dost zásadní detail. A přiznám se, představa kosmické zubní pasty mi dělá radost celou oběžnou dráhu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radioplay.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Jediná volba už není. Dotace gratis.cz, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. Dotace gratis.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své obyvatele.

0: zahřeti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
1: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
2: Memento mori, krasotinko.
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zoom Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Většina policistů v přestrojení dělá svou práci jen přes den. Chci někoho, kdo by se mezi ně dostal a zůstal tam. 6 měsíců, rok, 5 let. Co musí dělat? Kupovat drogy, prodávat drogy. Schánět pro mě důkazy. Práskač nebudu.
2: A na co můžeme zajít do kina na konci května 92? Kriminální thriller z drogového podsvětí s názvem Tajná mise slibuje nervy napínající zážitek.
1: Viděl jste svůj psychologický profil? Víte, že ho máte podobný jako zločinci. Poslechněte si. Neuznáváte autoritu. Máte přísný morální kodex, ale není podložený hodnotovým systémem. Podívejte se na to. Podívejte se na ty výsledky, na ten potlačený hněv, touhu po násilí. Říkám vám, že v přestojení se z vašich chyb starou předností.
2: Bývalý herec a nyní režisér Bill Duke vsadil na zavedené charakterní herce Lawrence Fishburna a Jeffa Goldblama, kterým se podařilo vytvořit nekonvenční dvojku táhnoucí děj silného thrilleru plného překvapení.
1: Abyste se při potírání drog někam dostal, nesmíte se zabývat po uličními dealery. Dostanete jednoho a místo něj nastoupí 10 jiných. Musíte jít po velkých rybách. Zkusit vyřadit organizaci.
2: Snímek Deep Cover se pyšní také velmi povedeným soundtrackem. Stejnojmenný single složil Dr. Dre, což je jeho solo prvotina po rozpadu NWA, a jako hosta si vybral nováčka hudebního průmyslu, Snoop Doggy Dogga.
1: Kupujte od Jasona a dostaňte se k Hispancům.
3: To se nesmí uspěchat.
1: Ano, pospíchejte, prosím.
2: Dukeova nízkorozpočtová

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes lahůdku pro všechny milovníky matematiky a kosmických hlavolamů. Představte si klasickou úlohu obchodního cestujícího. Jak navštívit 10 měst nejkratší cestou. A teď si představte, že ta města nestojí, ale lítají vesmírem rychlostí desítek kilometrů za sekundu. Vítejte ve světě plánování misí mezi asteroidy. Jak popsal portál space.com, dvojice vědců Isaac Rudič z Politechnik Montreal a Michael Rehmer z Univerzity z Bielefeldu našla elegantní řešení. Pojmenovali ho asteroid routing problem a kombinují ho s takzvanými rozhodovacími diagramy, aby skrotili dávný Lambertův problém z 18. století. Výsledek? Trasy zhruba o 20% úspornější než dosavadní metody. To je 20% paliva, času a peněz. A věřte mi, tady nahoře se každý gram počítá. Stejná matematika prý pomůže i pozemským kamionům v zácpě. Vesmír učí logistiku. Tak ať vám vaše trasy vycházejí optimálně. Mějte se pozemsky.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například...

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Tak pojď. A do hlavy. No pojď.
2: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC speciálně navržená nejen pro

0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
1: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
3: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
4: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
2: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
3: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I took a risk. I put Gangsta on my back and I ventured out to do this jazzmatazz thing because I did want to be acknowledged as pioneers of the hip-hop jazz thing.
2: Rapper Guru ze super úspěšného hip-hopového dua Gangstar se vrhl do neznámých vod. Už nechtěl pouze samplovat jazzové desky, ale skutečně komponovat jazz rap. Guru přizval ke spolupráci na desce Jazzmatazz Volume 1, která vychází 18. května 1993, řadu špičkových umělců z oblasti jazzu. Na albu kombinující jazzovou kapelu s hip-hopovou produkcí a rapem se podíleli Brandon Marsalis, Courtney Pine nebo Roy Ayers. Ale risk je zisk. Navzdory průměrnému prodeji v Americe, album Jazzmatazz bude mít výrazný komerční úspěch v Evropě. Tento sukces a pozitivní recenze povedou k sérii alb Jazzmatazz s dalším velmi napapaným ansámblem.
1: Well, like I said, that was experimental, and now I'm at a point where it's all

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: Zkoušky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili. Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet.

0: Dně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zun Radio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Vůdu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zon rádia a Huči Kuči tance. Na Sky Showtime nás dnes čeká sportovní horor Je to on. Na Blu-ray zase skvosty v podobě Zlý časy v El Royale a Body Heat v nové 4K restauraci od Criterion. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: to be the GOAT. Cameron King. Great meeting you. I'm a fan. That's crazy. I damn near worshipped you growing up.
1: Who are you?
2: I'm him.
1: Who are you?
2: I'm him. My time.
0: Let's play a little catch.
1: We going to the land.
3: Na Sky Showtime dnes přibyl horor, u kterého za kamerou nestojí ledaskdo, producent Jordan Peele. Režisér Justin Tipping vypráví příběh quarterbacka Camerona Cadea, kterého napadne vyšinutý fanoušek. Když mu jeho fotbalový idol Isaiah White nabídne záchranné lano v podobě osobního tréninku, zdá se to jako sen. Jenže Isaiahovo charisma se postupně mění v něco znepokojivě temného a Cam zjišťuje, že cesta k dokonalosti může mít velmi děsivou cenu. V hlavních rolích se představí Tyreek Withers a Marlon Wayans. V dalších rolích pak Julia Fox nebo komici Jim Jeffries a Tim Heidecker. Film Je to on je ode dnešního dne k dispozici exkluzivně na Sky Showtime.
0: Wait, what are we doing? That man's smile about to be on the floor. This how you do your teammate? What is this?
4: Shut hot! Eagle enemies, shut hot!
0: In this game, violence is rewarded. So learn to enjoy it.
4: Get your shit together! Activate my head.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Lístva compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, recovery plan. Endpoint detection, multifaktor, penetrační test, log management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercontrol.io.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha, a mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
0: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
0: Asome. Tichý zážitek. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
3: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to choose a room in either California or Nevada.
1: How'd you end up at the El Royale?
2: The Ritz-Carlton was booked.
3: This place used to be hustling and bustling. Old Dean Martin even sang a song about it once.
0: This is not a place for a priest, Father. You shouldn't be here.
2: We might need to work on your sales pitch, son. The El Royale, no place for a priest.
4: Na Blu-ray vyšel povedený mysteriózní thriller Zlý časy v El Royale. Scénárista a režisér Drew Goddard, muž, který stál za scénářem Marťana nebo za sérií Daredevil, nás zve do podivného hotelu poblíž jezera Tahoe, který leží doslova na hranici dvou amerických států. Hosté si tu dávno vybírali pokoj podle toho, co zrovna potřebovali. V Nevadě totiž bylo legálně víc zábavy. Jenže zlaté časy jsou dávno pryč a hotel teď dožívá ve stínu svých slavných let. Když se jednoho dne pod jeho střechou sejde kněz, soulová zpěvačka, dvě podezřelé dívky a muž tvářící se jako obchodní cestující, je jasné, že každý z nich má svůj důvod a každý z nich něco skrývá, stejně jako hotel sám. V luxusním obsazení se potkávají Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm nebo Chris Hemsworth. Film z roku 2018 je zatraceně vydařeným holdem klasickým pulp thrillerům s perfektně vrstvenou atmosférou, skvělou hudbou Michaela Giacchina a kamerou Seamuse McGarveyho. Zlý časy v El Royale, noir thriller s vynikajícím hereckým ansámblem si teď můžete pořídit na Blu-ray a pro ty, co si nepotrpí na fyzické nosiče, Zlý časy v El Royale můžete streamovat také na Disney Plus nebo Lepší TV.
2: We have a problem.
5: You watch me?
6: I only watch who they tell me to watch.
5: Who's they?
6: Management.
7: You think you could just take what's mine? I wouldn't come a hunting.
8: No, I figured you would. But I'd be ready when you did.
9: Are you lost, Father?
10: Can I confess something to you? I'm not really a priest.

0: Holender a Rozanov, dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz.
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: stand there with me if you want, but you'll have to agree not to talk about the heat.
1: I'm a married woman.
0: Meaning what?
1: Meaning I'm not looking for company.
0: You should have said I'm a happily married woman.
1: That's my business.
0: What?
1: How happy I am.
0: And how happy is that?
1: You're not too smart, are you? I like that in a man.
2: Action! Mykonos na Floridě je noc, která nepřináší úlevu od vetra. Zacinká zvonkohra při závanu horkého větru a na verandě stojí žena v bílém, která se na vás podívá právě tak jako žádná jiná žena. Criterion Collection vydává na Blu-ray a 4K Ultra HD jeden z nejpůsobivějších erotických thrillerů v historii americké kinematografie. Body Heat, tedy Žár těla Lawrence Kasdana z roku 1981. Kasdan ve svém režijním debutu přenesl klasický film noir 40. let do dusivého vedra Floridy 80. let, plného vlhka, touhy a nebezpečně přitažlivých cizinců. Advokát Ned Racine, William Hurt, neodolá šarmu záhadné Matty Walkerové, podání Kathleen Turner, pro kterou byl film doslova hvězdorodný debut. Jejich vášnivý poměr se rychle změní v plán vraždy Mety na bohatého manžela a od té chvíle žádný z překvapivých zvratů nepřijde úplně tak, jak čekáte. Film je klasikou žánru, která připravila půdu pro celou vlnu amerických erotických thrillerů 90. let. A tahle nová edice Criterionu je opravdu výjimečná. Na čtyřkové restaurování osobně dohlédl střihač Carol Littleton a schválil sám Kasdan, takže fanšmekři se mohou těšit na autentický zážitek v maximální kvalitě. V bonusech najdete nové interview s Kasdanem, archivní vzpomínky Williama Hurta, Kathleen Turner i Teda Densna, plus střihačův rozhovor s filmovou historičkou Bobby Osteen a také vystřižené scény.
3: Most men are little boys.
0: Maybe you should drink at home.
3: Too quiet.
0: Maybe you shouldn't dress like that.
3: This is a blouse and skirt. I don't know what you're talking about.
0: You shouldn't wear that body.
2: Fascinující, vzrušující a temný žár těla v nové 4K edici seženete na criterion.com.
4: It's hot in Miranda Beach this summer. And Ned Racine is waiting. Waiting for something special to happen in his life.
5: I'm really disappointed in you, Racine. I've been living vicariously off of you for years. You shut up on me now, I only have my wife.
6: There's nothing to tell her, we had a lonely life.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: A volba už není. Dotace gratis CZ, žádné schůzky, žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz.
3: Nepíšeme newslety o tom,

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
3: Zun Rádio šlape na plyn a jede stříc kopci Ekce Homo Sternberg. Čtvrtý podnik kalendáře FIA European Hill Climb odpočítává svůj start. Připojte se k jízdě. Od pátku 5. do neděle 7. června se bude rozhodovat, kdo na 7,8 kilometrech legendárního kopce skrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zun Rádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
6: Prodáno!
7: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: On-demand scéna posledních dvou týdnů nabídla slušnou dávku odpadu, ale také skvěle hodnocené tituly. Začněme u Apple TV Plus, kde si zaslouží zvláštní a znovu zmínku Widow's Bay. A záměrně ho zmiňuji znovu, protože to je ta vzácná série, ke které se chce člověk vracet. Starosta novoanglického ostrovního městečka chce udělat ze svého města turistický magnet, jenže prokletí má jiné plány. Černá komedie, drama i horor v jednom. Matthew Rhys v hlavní roli, skvostné herecké výkony všech, rozkošné absurdní postavičky. Prostě bomba. Recenzenti i já pijeme chválu. Top seriál roku. Na Disney Plus jsou hned dvě lákadla s vysokým hodnocením. Britští rivalové přinášejí diváky do roku 1986, kdy byly účesy velké a ambice ještě větší. David Tennant a Aidan Turner v adaptaci kultovního bestselleru Jilly Cooper právě startují druhou řadu. A gastronomický cestovatel Stanley Tucci se vrací do Itálie ve druhé řadě svého dokumentárního seriálu. Tentokrát Le Marche, Kampánie, Benátsko, Sardinie a Sicílie. Ideální kombinace jídla, kultury a lenocha na gauči. Netflix má hned tři výborně hodnocené tituly. Španělskou zábavu v podobě Berlína a dámy s hranostajem. Pedro Alonso je zpět jako elegantní lupič, tentokrát s plánem v Sevilla, kde jde o víc než o obraz. A ze Skandinávie dorazila druhá řada dánského kaštánku. Detektivní dvojice je na stopě vraha, který si hraje na schovávanou s dětskými říkankami. Britské utajené legendy pak vrhají neskušené úředníky do tajné protidrogové mise v 90. letech. Tom Burke a Steven Coogan v akci. Prime Video má k dispozici třetí a závěrečnou řadu dobrých znamení. David Tennant a Michael Sheen jako démon a anděl, kteří teď čelí svému zatím nejepičtějšímu osobnímu dobrodružství. Filmová stopáž, jeden díl a pořádné rozloučení. A na závěr Sky Showtime přidal britský thriller Prisoner, který má také pozitivní hodnocení. Vězeňská dozorkyně Izuka Hoyle a nebezpečný vězeň Tahar Rahim jsou po přepadení konvoje odkázáni jen sami na sebe. Pouty spoutaní s gengem v patách a morální hranice se začínají nebezpečně rozmazávat. Zkrátka, kdo teď bloudí streamovacími menu, tenhle seznam je pěkný navigátor. Hovk!

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Víte, co je horší, než nemít peníze na rozvoj podnikání?

0: I žádné čekání, všechno online 24/7. Slyšíte slovo gratis a myslíte si, že jsme se zbláznili? Nezbláznili. Naším cílem je se spolu s vámi na poslední chvíli ještě natakovat.
1: Cože?
2: Naším cílem je váš úspěch, na kterém se chceme aktivně podílet. dotacegratis.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz. .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si povíme o nejodvážnějších vzkazech vlahvy, jaké lidstvo kdy hodilo do kosmického oceánu. Jak popisuje Universe 10 a 11, nesli v roce 1972 a 73 zlaté destičky s najím bárem, mapou pulzáru a polohou sluneční soustavy. Ano, představili jsme se vesmíru jako na rodinné fotce z pláže. O pár let později přišli Voyagery se zlatými deskami od Carla Sagana. 115 obrázků, pozdravy v 55 jazycích, velrybí zpěv, Beethoven a Chuck Berry. K tomu Uran 238 jako radioaktivní hodiny s poločasem rozpadu 4,5 miliardy let. Pioneer 10 doletí k Aldebaranu za 2 miliony let. A debata pokračuje. Máme vůbec vysílat svoji adresu? Otázka, kterou si Sputnik nikdy neřešil.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Budka z borovice pro ptáky.
2: Ptačí budka z odolného borovicového dřeva.
1: Obytej v les, 2,8 centáků.
2: S vletovým otvorem 2,8 cm, opatřeným kovovou ochranou před predátory. Aha. Tento síkorník je vhodný pro drobné pěvce, jako síkoru modřinku, uhelníčka nebo parukášku. Chcete odstranit pozadí fotografie?
1: Ne.
2: Zákazník by se měl soustředit na produkt a ne na ten váš bordel v dílně. Odstraňuj pozadí. InPage přináší revoluci v tvorbě webů a e-shopů s AI. Vyberte si šablonu a nechte umělou inteligenci, ať doplní texty a obrázky. Rozjeďte své podnikání s naší AI. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz. Hlasová funkce a drzost AI není zatím dostupná a je výplodem fantazie tvůrce reklamy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifactor.
3: Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás dnes lahůdku pro všechny milovníky matematiky a kosmických hlavolamů. Představte si klasickou úlohu obchodu.

0: rozkrotí nejzáludnější asfalt v Evropě. Čeká vás fanzóna Lipina se Zumrádiem, dakarská show Walter Dakar týmu, přehlídka amerických traků, kaskadérská a drifterská show a další doprovodný program. A do toho DJ Samples bude servírovat groove, který udrží stopu i v nejostřejší zatáčce. Milujeme rychlost, milujeme sport. Proto jsme mediálním partnerem téhle jízdy vzhůru. Předprodej vstupenek a více informací na etcehomo.cz. 5. až 7. června Ekce Homo Sternberg 2026.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci, třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***ku?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít

0: www.zunreklamy.cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

One, two, three, four. You got to. You got to. You got to.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon.
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: A Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Zun Radio.

for the world.